0: hráme hity vášho života. Rádio Melody.
1: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

Ja Melody, Guardian Angel, alebo teda Aniel Strážny. Nech stráži každý váš dnešný krok. To vám želáme my dvaja, Táňa a Lukáš. A posielame Scorpions. Už je 6.37.

0: Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: české a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.
1: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dá vydržať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Či tady chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: ty, co to občas nedá zniesť.
1: Československé hity vášho života. Každý večer v rádiu Melody.

nezmení na ventilky. Ako poriadu nahrášok marilinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na prsteň.

V rozprávkach se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhám sa len na seba. Buď rada.